ještě raz Mirsáda Jaraniu. A za ljubitelja žargije i violine, Mirsáda Jaraniu.